0: No a z espressom abo kofijom môžete nie tylko naše polsče słyšeć, pretož je na pošesčich.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Drežansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer je fasje nedželu Radvoju do romadu 45 modostnym 11 holcam a 14 holcam zakrament svjatoho firmovania spoštiu. Šitka holce bych u družšu trastu v oblečene. Bačonju je nedželu 8 džiči k prinemu svjatemu v opravenju šlo, 4 holce a 4 holce, 2 holce bešti družši trastše. Kruščicach su čeratovo runja prinese to v opravenje svičili do romadu 9 a 20 dječi je prini raz k blidu Božemu přistupivo, holce bych u šitke družče drastče a tež drežanach su prinesete v opravene mili mes dječimi bie jedna serbska družka. Na mnohých honjovužiských vsach sú konstu dňa meje mietali. Na jubilejnom 40. meje mietanju Koslove riovaše nedželu 5 šporu šitke holce národní drastče vokovo meje. Pančicach Kukove na 5 a 30. meje mietanju bie dohromady 1 a 60 šporu. Čornom komcu postará so sobotu 20 šporu modostných vo meje mietanje. Holce bych u šitke vojerusku evangelsku svedženskú drastu zoblikane. 9 džičacich a 10 šmodžinských porumijach u sabskih bazlicach na mjemetanju, tež tu bych u šitke holce národni drastče, a sjanjanach bih doromade 16 poru džiči a nimale šitke holce bych u národni drastče. Mesto Kulo ma odnitka energijowy atlas. Wun je wuslitk sledžerskeho projekta z mienom Celsius, kiš je Drežanska techniska univerzita przewedwa. Od leta 2022 su wiedomostnicy za to zastaranje z šopotu a milinu Kulowie analyzovali a možne scenarije za přichod zestajeli. Při tym su tež zasadženje fotovoltaikowych připravov, čopotnych klumpov a elektromobility hač do leta 2020 vopkeč boali. Studiu môža netko jako zakvat za dlhodobne planovanie zastarania z energiju vúživač. Projekt je Zviazkové hospodárske ministerstvo z 870 eurami spichovalo. Gmina Trebin zvyši od septembra jedžne peneze pistovani ľudki. To sú gminsci radičelia na svojom zajšom posiedeniu obsamknuli. Dotaj pačeše porcia za pistovarske džičo 4 eura. Od septembra zmeja starši za to 5 euro 40 pačič. Pšičina za zvyšenie sú stúpace košte za personál, energiu, vopospodarenie, redženie a žividva. Trebin pak je jenička gmina Slepjanskej vosadže, kotraž sama namiestne vari. Vesnanosta Robert Šprajc ma za to vulku lepšinu, ma to za vulku lepšinu. Gmina liči pak přichodných letach s dalšimi zvyšeniami košto. Gmine Dževin ma južne sö na 9 a 30 hektarach fotovoltaikova připrava s milinovými skvadami a přepinanju nastač. Noša projekta je vúžiska firma Tora z Mužakova. Ona chce ju zromadne ze švýcarským energijovým předovzačom MET Group z Woprodžič. Šitke gmine zaradnického zjednočenstva slepo sú zmenie plána vúživania ležonošču přivosovali naposledk jednovôsne tiež gmina Dživín. Připrava ma letne neže 1,5 gigawatu hodin miliny produkovač, s tým môže až do 16,000 domiacnosťu z milinu zastarač. To one bychú naše povešče, kýž namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca miniaty, svonco a močele zmenie, přeco zaso tiež švihele, drude samo s bliskom a rímotom a to při zžela častvým veciku ze zapada a při maximálne 20 stopňach.
0: Všetko klopve na pučach a na drohách. Dobrú jezbu vám přeje môj.
1: Serbski rozvoz.
0: No a dvěstče, to je kaž přeco tu na našim programie, jeli leží vám ještě na útrobě, kýba se máte informácie kovo vokovo vopkada za Bettinu a za mne, a tyž za všetkých připoslucháriov. Zazvenče nás budušin 17.4 staje naše číslo.

0: Nábožné slovo.
1: Mađenca Antonius Krečmans Dubrenka.
2: Ty si posledný raz odpoladne vokovo pučo? Sme miestom tak na to vúsmereni, najspišnejší, najeficientnejší a najbolje logický puč od A do B brač. Naše celé živenie je odbie optimirovaných čahov. No chceme čas ubič. Ale štúž přeco jenož direktný puč berie, vidíteš přeco jenož to samsne. Skomžíme věci, kotrež leža na kromě małe, neplánované případy. Eficienca je vůjkotná za mašiny, ale ona je smerč za kreativitu a za čuče. Popřeče se dženca raz vědomý rozsud přečivo logice. Odpočče raz opak, zmíče skut město lifta, abo věčče rozmovu, kotražka absolutně žanomu vůsledky nevědže. Čas projíč je akt svobody. Oznamenia to, zo termínová protika vás nekontroluje, ale zo kontroluje.

se da menšino pošestčih, a tu už strovime netko tie šitkých, koč si už so rovne svoju nocnú službu zakončili. Vám všema vieza netko riane sviatok a na kotru hučbu smieče so. Tu pa na nás v serbským rozvosu dženca rano veselič. No to se mestrujem tuto titule.

0: Mich hat sich je das bewau, als dem je nicht go zdupkom na posed mich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Drežansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer je vas je nedželu Radvoju doroma de peča štoceči modostnem sakrament svjatoho firmovanja spoščil, što nače holco bi je drušči drastče. Bačonju je nedželu 8 džiči k prinemu svjatemu opravljenju šlo 4 holce a 4 holce med njimi družce. Krušicar so nedželu toho runja prinem svjato opravljenje svičili doroma de 29 džiči je prinikroč k blidu Božemu pši stupivo, holcu bych ušitke družce drastče. A tež drežanach su prinje svjate v opravljenje mili mes džičimi by jedna serbska družka. Na mnohých honio v užijských vieskách sú konci dženia mie mietali. Na jubilejnom 40. mie mietaniu Koslovie rejovaše nedželu 5 poru všetko holce národne drastče v okolo mie. Pančicach Kukove na 35. mie mietaniu bie doromade 1 až 60 poru holce všetke národne drastče. Čornom komcu postará so sobotu 20 poru modostných vo mie mietanie holce bychu všetke voje rusku evangelsku svedženskú drastu zvoblikane. 9 džičacich a 10 modžinských poru miachu sapskych bázlicach, tiež tu bychu všetke holce národne drastče a sernia nachbie doromade 16 poru džiči a nimale všetke holce bychu národne drastče, dokelč miachu tam lica tejko poru sú nedom 4 miestských kralu zvestčili. Miesto Kuloma vodnitka energijowy atlas, on je vúsled k sledžerského projekta z mienom Celsus, kiše Drežanska techniska univerzita převedva. Od leta 2022 sú vedomostnice za to zastaranie z čopvotu a milinu Kulove analyzovali a možné scenárie za přichod zestajeli. Přitom sú tiež zasadženie fotovoltaikových přípravu čopvotných klumpov a elektromobility hač do leta 2025 vopkičbovali. Studiu môža netko ako zakvat za dlhodobné plánovanie zastarania z energiu vúživač. Projekt je zviazkové hospodárske ministerstvo z 870 000 eurami spisovalo. Gmina Trebin zvyši od septembra jedne peneze pistovani ľudky. To sú gminci radičelia na svojom zajšom posiedzeniu obzamknuli. Dotaj pačeše porcia za pistovarske džičo 4 eura, od septembra zmeja starší za to 5 euro 40 pačič. Pšičina za zvyšenie sú stupace košty za personál, energiu, vopospodarenie, riadženie a žividva. Trebin pak je jenička gmina Slepjanskej vosadže, kotraž sama namestne vári. Vesnano staru boč prajc ma to za vulku lepšinu. Gmina liči pak přichodných letach s dalšími zvyšeniemi košto. Gmina Dživin ma južne sy na 9,30 hektarach fotovoltaiku a připrava s milinovými skvadami a přepinanju nastač. Noša projekta je vúžijská firma Tora z Mužakova. Ona chce ju zromadne ze švýcarským energijovým předovzačom MET Group zopravdžič. Všetky gmeny zariadnického zjednočenstva Slepo sú zmenie plána vúživania ležonosť, čo přivosovali. Naposled k jednovosne tiež gmena Dživin. Připrava ma letnje nedže 1,5 gigawattových hodin miliny produkovač, s tým môže hač do 16,000 domiacnosťu z milinu zastarač. A to bych u povyšek, když namakače tiež na našich internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, dženca, také práve miešané, ale ešte kytro mive, maximálne 20 stopňov pri svuncu a mročelách ve vodmene, bio dňa potom všetko zase švíle, tu našim koncu drude samo zmiešané s bliskom a rímaniom a pri čerstvým vieciku ze západa.
0: Keď poče mies šprójami, to je nemsce šprej a múkecami, tam je droha zaurieva, když je tam nic rano prásno, po nespožu je po takým drohám je s šprújemi a múkecami, že je zahano zaurena.
1: Serbski rozvoz.

0: nisem viață tvoj, dale ja du, čežu pak se naju, pomjatku.
1: Vosemenšinu ponna po sedemich je, haj a hač runješ je mjerljiva revolucija z pšerotom pola nas mjestem davno nimo, a je viaca čist a cice čelit zašvo, su tam šeca išče pomane prostne bive blaki. V osobi serbskim sveče, kaž napšekvat serbske medije a cenzura do 1989. V tem so tak rade ne reči, a tiž nije so v tem išče vopšče nišo sledživo. Monika Gerdesova je so z njedušime redaktoromaj tedešeho dženika Nova doba vo jeju nazornjenjach rozmovjava. Prini přikvat je vo sebje cenzurje, samo o detajlach. V tem poveda Marka Cižova.
2: Ja sem imel dobrých kolegů a těch, kteří jsou mi, co jsem věděl, co děry méně a hráča. To jsem využíval jenom do svého bohužel.
3: Bohužel.
2: A dále můj kolega pře, ach víšte, do svého někde jac, tak neužívají písa racionážel. Já to jsem sama autocenzuru měla. Já jsem se sama ze svojské autocenzuru von. Jsem já písala, kde jsem já myslila, co je to právě po linii.
4: Cele podobnie. To z odstavkom telko lit niedyši redaktor Nowej Doby a pozdiši rozvosownik Benno Bilkwici.
5: Hej, to je tak było jedno začal, što môžem písać, što je niedobre písać, za tun šef tam prudkowe tamnictví, zase nie nešto nevúšmorné. Tute nožice v vove, hej, tu nie každe z nás mir v NDR-skim času, každe kodrš je zjavne rečal. Recenzura je po mojem začal, veľa jac byla, a nie sa v prvním rade pokazala s nejakými zakazami.
4: Benno Bilkwi ešte, kak buchu jeho nastavky internie v obsahu je sporeďané.
5: To najhorší príklad je bylo v nálieču, zážnom nálieču 980, kdež je bola vôbedarská zhromadžizna v Klietnom. My sa znamená ešte dopomníme, či starší, Klietno drbeše sa odbakrovať. A Klietno by sa odbakrovalo, kdež nebe přeročíšo. A vobydlajo sú na barikáde šli a sú tedy docpili, že je predseda vobornej rády, to váš Vitek, prišiel do Klietno na vobydlarskú zhromadžiznu. A tuto host, tuto nástčin z žulu bie plné, kopate plné, ľudia sú vonka pred úrymi stáli, to kež nie je nudská miestna bolo, a tu bojknes Vitek, tu nie si dostal. To som za mne te prejne záhradov, na ktorú som ja tedy v tutej forme doživil. A ja som potom noci doma a napísal tu nastavok za novú dobu, kaj som ja ju doživil, toto zariadovanie. A potom sme to predpozíš dobil a to sa namestníke šéf-redaktora dosť podenie ľúbilo z Cervanic a potom je hún v princípe tu znovu napísal, tu nastavok znova napísal v červnom písme. Za toto nastavok sa hajmbujú, dokáž hún stej dženca ešte v archíve môže to kože čítať na prejnej strone a podpísané z Benno Bilk. Tom Benno Bilk je tam, ja neviem, koľko slov písal túto nastavka. Šo druhý je písal namestník A. Pod smu je jen riane přinoš, ktorýž o tom svičí. Zo sú ľudžo poprom za energivou politiku NDR stali. Oni sú to dovideli a šo by rejne. O túto jara prezantným zahradovaniu tam vyklitnom Žan Kusk, co nie je jace jivivo. To je cenzúra byla. Na tutým príkvade, alebo na veľa takých podobných príkvadách, tak je cenzura fungovala. Nic od vonka, ale od nutska.
1: Veľa vopšaniša sme sa tuto témie včera venovali, što ešte rune svišeli, by je jenož krutký vúriesk vúsevania serbske médie a cenzura do 1980. Tam sme sa tiež cenzúrie v serbskom rozvosu venovali. Namakače tuto vúsevanie v internete, v našej app MDR Serbia a vizo tiež ako podcast v ARD-ce Wörterche für Audiothese ARD Sounds.

0: Šminčinu. Do sedmih je, Anetko, celé poladnoč do dženstnejších novinu. V novinách če menstruj menujce vo voľbe vyšo miestčanost v Zorelcu Betina.
1: Vočím, co dženca ráno rieči. A to čítame v novinách.
2: Hej, a tedy, když se zavěšte již o nímských povíšách svyšeli do druhého koha, míče zastojnstva dotajrika Octavian Ozu od CDU a vůně čera absolutnou většinu celé snadně místnou. Vůn přijde měnice prvním volbným přeběhu na 9,41% vosu. S tím nastupí Ozu konc měje 31. měje rozsudných volbách přečivo kandidáty AfD Sebastiani Wippeli, kotrž do zpěčera 44,3%. Wippel ležeše při uličenju s časami kytro jasne prytku, především po úsledkách z volbných lokálů, s listovými volbnými vosami pak so potom vopěno hišera z obrov.

0: Das hat Schminchino passet mich hier. Jan Rehans, mir sanas nidom wusletki tutoho sportoveho kunza tüdjinja, alle dotto hat semester istras bodatsch do flöha, damir menütze sobotu, dwanatsche holzu, Koparko z 12 športových tovarstvo za Vubranku zapadovúžiského koparského zjaskarao. Je s nimi byť tiež jednočiletná rádvorčanka Marie Schneidrec a kaké k tomu dušbo je ona nám takhle ujasnila.
1: Před nekotrými týdženami dostal všaprošenie za takmenované zištungstréning, tam bych utež veľa damnú holcu v mojej starobnej klase. A oni sú ľadali, kak dere môžeme kopať súrač. A oni bych na koncu vám nepřesvědčení a sumě na tuto tuně přeprošeli, to by za mě vůlka češť a já se ty vůlky sun za mě spělňu.
0: A já s tím smysl vězat, když za ně sobou věseli, za jesu za ně tuto sun spělňu. Věce v runě tuto turnire dám v Flöha svěšiče, když v dženstnějších športových vůzkletkách, nedám je nám Jan Reho prezentuje.

0: с дыбком на посмехе.
1: Сербский розвоз. Поезд. В студию Bettina Wenderotova.
2: Доброе ранее. Drežansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer Evers je včera radvoju doromady pečaštoceči modostnym zakrament svjatoho firmovania spoščil. Štornače holcu bie druši drasče. Bačonju je včera 8 džičí k prinjemu svjatemu opravljenju šlo, 4 holce a 4 holce mez nimi družce. Krušicach su včera to runja prinje sate v opravljenje svečili do romady 9 a 20 dječi je prinje raz k blidu Božemu přistupivo. Holce bychu šitke družči drastče. A tež Drežanach su prinje sate v opravljenje mili mez dječimi bie jedna serbska družka. Na mnohých oňovužiských sách sú konstudženia miemetali. Na jubilejnom 40. miemetaniu Koslove rýuvaše nedželu 5 šporu všetko holce národne drastše v okolo mie. Pančicach Kukove na 5.30. miemetaniu bie doromady 1 až 60 šporu holce všetke vuslikane. Čonem komcu postará so sobotu 20 šporu modostných vo miemetanie holce bychu vojerusku evangelsku svědženskou drastu zvoblikane. 9 děčacích a 10 modžinských poruměch u sábských bazlicách na měmětaniu tež tu bychu šitke holce národní drastče. A sérňanách bě doromady 16 poru děči a nímale šitke holce bychu národní drastče. Město Kuloma vodnitka energijový atlas. On je vůsledk sledžerského projekta s jménom CELSUS, když je Drežanská technická univerzita převedva. Od leta 2022 jsou vědomostnice za to zastaranie z čopvotu a milinu Kulově analyzovali a možné scenárie za příchod zestajeli. Přitom jsou tiež zasadženie fotovoltaikových přípravů, čopvotných klumpů a elektromobilitu až do leta 2025 v obkyčbovali, studiu možná netko jako základ za dôhodobné plánovania zastarania z energiu užívač. Projekt je Zvierskové hospodárske ministerstvo z 870 eurami spisovalo. Gmenie Dživin má južne sú na 9 a 30 hektárach fotovoltaiku a příprava s milinovými skvadami a přepinaniu nastač. Noša projekta je vúžiska firma Tora z Mužakova. Ona chce ju zromadne ze švýcarským energijovým předovzačom MET Group zopravdžič. Všetké gmeny za radnického zjednočenstva slepo sú zmenie plána vúživania ležonosťu přivosovali na posledky jednovosne tiež gmena Dživin. Příprava má letne niedže 1,5 gigawatu hodin miliny produkovač, s tým môže hač do 16,000 domiacnosťu zastarač. Gmina Trebin zvyši od septembra jedžne pene z pěstovaní ľudky. To sú gmincu radži čelio na svojom zajšvom posiedženiu v obsamknili. Do tej pačeše porcia za pěstovarské dječo 4 eura. Od septembra zmia starší za to 5,40 € pačič. Příčina za zvyšenie sú stupace košte za personál, energiu, opospodarenie, redženie a žividva. Trebin pak je jinička gmina Slepjanský vosadže, kotraž sama namiestne vari. Vesnanosta Robert Šprajc má to za vulku lepšinu, gmina liči pak přichodných letach s dalším zvyšenjom koštu. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiž na internetnych stronach a darmotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca ište kytro mive pretač potom temperatúry, tak rec dopince zjedu v okolo 20 stopňu maximálne. Slunco a mročele zminie by u dňa pak potom tiež švíjele, drúde samo s rímaniemi a vyskom s blákami a to pri čerstvým výciku ze zapada.
3: Droha mies šprovými a múkecami je po nie zbožu dále zaurenia. Mies šprovými, nem se šprej, a múkecami nemôžete potekým. Vokomikne všetce ište ječ.
1: Serbský rozvoz.

0: 6 minuty no dos mich ja tuš przepadam netko svoje Antonio si Krečmari z Dubrenka.
1: Nábožné slovo.
2: Ty se posledný raz odpoladne vokovo pučo? Sme miestom tak na to vúsmereni, najspišnejší, najeficientnejší a najbolej logický puč od A do B brač. Naše celé živenie je odbe optimirovaných čahov. No chceme čas ubič. Ale štúž přeco jenož direktne puč berie, vidíteš přeco jenož to samsne. Skomžíme vece, kotrež leža na kromie, małe, neplánované případy. Eficienca je vůlkotná za mašiny, ale ona je smerč za kreativitu a za čuče. Popřeče si dženca raz vědomý rozsud přečivo logice. Odpočče raz opak, zmíče skut město lifta, abo věčče rozmovu, kotražka absolutně žanomu vůsledky nevědže. Čas projíč je akt svobody. Oznamenia to, zo termínu a protika vás nekontroluje, ale zo kontrolu nad svojej čipnošču ručo dostaneče. Po voku o pučach nenamaka svieča to, štož se pytal, ale často runie to, štož runie trebaš.
0: Nábožné svoje kni má dženca na doku a zamovitosti kulovskie vosady Antonius Krečmar.

0: Policja z G.
1: Lesu pola Lipiča blisko Radvoja su sobotu večo municiju namakali, při tym jednaše so vo väčší metalový předmet. Zauvaná policia informovaše potom nudom službu za odstronenie municie fachúce zvyšišu, zo jedna so vo ruku tankovú, abo tiež tak menovanú pancerovú granátu, a môžachu ju namestne zneškodnič. Na kolesovarskej šestce při B6-90 tež na teritoriu Radvorskej gmeny je policia nedelu ráno krotko pojený kolesovária zvyšiva, kýž nemôžeše se svojim e-bajkom hižoviace tak pravé rune vonieč. Test vúda nemali 1,7 promilu alkohola v krvi, muž zmie so netko podľada vopiusca ve vopkadže dla zamovič. A na B7-90 kín spokuje sobotu dopodňa 2-70-letný vodža dačie na kšižovanišu pravdepodobne čornú amplu převidžal a zrazy do škodu 6-30-letnie, vobaj so zraništaj a buštaj do korunie duvezenaj, nastata škoda niedže 20 000 euro.

0: Akikarahi, honac, šulsko okoraraj bi se praj, zoje nitko, na podživečih.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiju Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Drežansko-mišnjanski biskup Heinrich Timmer i vas je včera radvoju do romade peča štoce či modostnym sakrament svjatoho firmovania spoštiu, što nače holcu bie druščí drastče. Bačonju je 8 džičí k prinjemu svjatému opravinju šuo 4 holce a 4 holce mez nimi družce. Kroščicach su včera to runja prinje svjaté opravinje svečili do romade 9 a 20 džičí je prini kroč k blidu Božemu přistupilo holce, šice, druši, drastče. A tež drežanach su prinje svjaté opravinje mili mez džičimi by jedna serbska družka. Na mnohých onjovužiských sách sú konstudžinia mie metali. Na jubilénom 40. Koslove riu vaše nedželu 5 šporu šitke holce národnej drasče. Pančicach Kukove na 50. mie metaniu sobotu bie doromade 1 až 60 šporu holce šitke vuslikane, čornom komcu postara so sobotu 20 šporu modostných vo mie metanie holce bych usi vojerusku evangelsku svedžensku drascu voblekli. 9 žičacich a 10 modžinských porů měchu serbských bázlicach, když tu bych ušitky holce národní drastče a sáňanách bě doromady 16 porů žiči a nímale šitky holce bych u vuslikane. Město Kuloma od nětka energijový atlas, on je vůsledk sledžerského projekta s jménem Celsius, když je Drežanská technická univerzita převedla. Od leta 2022 jsou vědomostnice za to zastaranie z Čopvotu a Milinu Kulové analyzovali a možné scenárie za příchod zestajeli. Přitom sú tiež zasadženie fotovoltaikových přípravov, čopvotných klumpov a elektromobility hač do leta 2050 a obkečbovali. Studiu môža netko ako zakvad za dlhodobné plánovanie zastarania z energiu užívač, projekt je Zviazkové hospodárske ministerstvo z 870 000 eurami spíšovalo. Gmene Dživin má južne sú na 9 a 30 hektárach fotovoltaikova příprava s milinovými skvadami a přepinaniu nastač. Noša projekta je vúžiska firma Tora z Mužakova. Vona chce jen zromadne se švýcarským energijovým předozačom MET Group zopravdžič. Všetky gmene zariadnického zjednočenstva slepo sú zmene plána vúživania ližonosťu přivosovali na posled jednovosne tiež gmena Dživin. Příprava má letne niedže 1,5 gigawattových hodin miliny produkovač, s tým môže hač do 16 000 domiacnosťu zastarač. Gmina Trebin zvyši od septembra jedžne peneze pistovani ľudky. To sú gminscu radičelio na svojem zajšom posedeniu v obsam knili. Dotaj plačeše porcia za pistovarske dječo 4 eura. Od septembra zmeja starši za to 5 euro 40 plačič. Pričina za zvyšenie sú stupace košty za personál, energiu, vopospodarenie, redžinie a žividva. Trebin pak je jinička gmina Slepjanské vosadže, kotraž sama namestne vari. Vesnanosta Robert Šprajc má tole za vulku lepšinu. Gmina liči pak přichodnoch letach s dalším zvyšenjom koštu. A to bych u naše povešče, kiš namakače tiš na internetnoch stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A mestom so lístšo tu vonka na dvore za poštu silnišo hýba, dženca zmiem kytro silný vecik ze zapada a votam tiež vedro pšinže, dženca miešane. Mie svuncom a mročelemi přeco zaso tiež švijele, drude samo zo zarima abo zabvyska a juce potom temperatúry dále spadnú.
0: Na pučach je šitko poriadku našim koncu, přijemo je vám všim tu už dobrú jezbu, 25 či menšinu dôl, môžete netko ešte z namaj si na dživo doječ.
1: Serbský rozvoz.

0: Tomáš Krauža tobie pola nás v serbskim programie a s tými 6 menšinou do 9.
1: Nábožné slovo.
0: Tuto má dženca Antonio Skrečmo z Dubrenka.
2: Ty si posledný raz v odpoladne vokovo pučo? Sme miestom tak na to vúsmerení, najspišnejší, najeficientnejší a najbolej logický puč od A do B brač. Naše celé živenie je v odbie optimirovaných čahov. No chceme čas ubiť. Ale štúž přeco jenož direktne puč berie, vidíteš přeco jenož to samsne. Skomžíme věci, kotrež leža na kromie, małe, neplánované případy. Eficienca je vůlkotná za mašiny, ale ona je smerč za kreativitu a za čuče. Popřeče si dženca raz vědomý rozsud přečivo logice. Odpočče raz opak, zmíče skut město lifta, abo věčče rozmovu, kotražka absolutně žanomu vůsledky nevědže. Čas projíč je akt svobody. Oznamenia to, zo termínu a protika vás nekontroluje, ale zo kontrolu nad svojej čipnošču ročo dostaneče. Po voku o pučach nenamaka svieča to, štož se pýtal, ale často runie to, štož runie trebaš.
0: Nábožný svoj k dnejmi je šedženca v nadoku a zamovitosti kulovskej vosady Antonio Skrečma z Dubrenka.

Vítam vás učebne v novém ve drugém majském týždeniu na Serbský rádiový program. Snažiam až čo prežívali konc týždňa. Jo, v tom jednom a drugom čojeniu žinca plána šaká svišišo. Napríklad súka zoriaky prepšosili pět kšuch zajmcu do dešna do riecnego gniezda na Serbský pejedank. Pjakli sú za gešči v tom žinca šaká plána svišišo. A my sme kšili vyžiš, co obželníky riecnego kurza ve přijdúcem času predkmaju. Také to zgonioša plana smia s drugim zašatovali ščo penježelský aktuálny magazín a při mikrofóne je za vás Anja Kochoj-Čvarcová.

0: Раз, два, три. Жишик радио.
1: Жишик радио.
0: Ой, я ваш Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Kacorek Kito, jo miu narodny žin, a jo dostał wiele daru, a jaden co net uprobirovaš.
3: Kacorek Kito, jo dorbu.
4: A, co se myslíšo? Co sem hišče dostał k narodnemu dňu? Na? Jo, dobru tortu z pešvečka mi teke. Ale to za mňa nie bylo to vážnejšie. Som dostal vúdu, zelším nevyšťo, co vúdajo. Niečo s našišči žiedne v rúbach boli, na pen slúchajšo. Z vúdu mežeš nejrednejšie karpe a druge ryby vojš.
3: Kacer Kito jo zel svoju narodinsku údu a je bylo tak malzne, ako mygu kacerky bylo škryce. Tam jo tyknu užinca na kokulku, jo chršil šnuru do ryky a jo cakal a cakal a ještě raz cakal. Nic se nejo stalo.
4: Snaž, v té ryce rovno žiedne ryby nesu. Snaž také přede mnou z sebeje, abo su se skovali, abo nesu rovno doma.
5: Ach, ty malky. Nebuška tak nesčarpný.
4: Ach, to prosím ze mnú pejeda?
5: Som ptaškový ptašack. A sejžím ho.

0: Zaživit stvar dešnje ten domicil recnego projekta Zoria jo petk vytvoril svoje vrota za všoch, ako sarsku kulturu a sarsku rec ľubujú. Obželníky korza Zoria sú piakli tykajnce a mazajnce za přijajšelou a gešči. Přepšosone sú byli ľužie z okoline, aby groma, že kafe pili a sarsky pejedali a sarsky spívali. Také malé recne gedanka sú przygotowali, a przy ugodaniu svojo jasle mieli. Maj to jo južo przed sledny ukrajinski miasec zalitosnych zoriakov. Ve juniju sú južo recne przespytovania. Negledajúce na malsne minione cas majú trenarje, ako teke ukniki išči viele cyniš ve přiducich tyženiach a viele predk.
1: Z náš casa nie tak viele, ale na každý pat my mamy ten cas, a musím jeho užívať, aby veci uknúš serskú riec a veci pýdaš v serskej kultúre. A také máme ich ešte ulety do mamino riecných. A to je taká veľká možnosť tú riec ved pšavých tých serbov slyšaš a uknúš. A to je za mňa veľký vážne.
2: Ja zu ist mein Projekt dali uvias a na tom jewas a jo wat sie ich jo ten Zertifikat wie Juniu a so da muss im Decke ich sie psigetos
3: ja zu na kuste part lepje is grammatiku bisch a pen Decke ja zu lepje schiller so as ja ich muslim to so selbst beim tene важnejsze wirze so mir.
4: Ja zum Uknus, Weizei, Rogojski Dialekt, Katare Sloe, Stare Luge, Pöjedaju. Ja zum Rogowaka, nient ja Büdlim will auch immer hier, alle Rogobüdli will möge Utroba. Also teuer Virgin war schon das am Nu.
5: Mamme Schiprit, ja den Ulet, das Lippegor zunisch, Tambuja mit Tekete Domoi Niki, wird Projekter Domois Makasch, a Buja mit Tekena. Ja, den Skönzen Ulet, Doppelzge, Drogowasch. Mamy schiweste, gschute Programm, sanasche Sojaki, Sojatski.
0: Jo, a juže ninto přepšasu jo obželníky projekta šuk nuch zajmovaných učobne na zakoncenský svýžen letosnýko kurza. Ten vedmejo se 27. júnia cevo ve znameniu sarských tradíciu. Venikšie spívaš, zgromadne tepíš a sarský rozgraniaš se. Jo, tož ten termín, ten 27. júni dejali si potrkem na kúštupát južo ninto ve kalendáriu rezervírovať. Thank you.

Vítam vás učebne v novém ve drugém majském týždeniu na Serbský rádiový program. S nážiam až čo prežívali konc týždňa. Jo v tom jednom a drugém čojeniu žinca plana šaka svišišo. Napríklad suka zoriaky prepšosili pět kšuch zajmcu do dešna do recnego gnízda na Serbský pejedank. Pjakli su za gešči v tom žinca šaka plana svišišo. A my sme kšili vežiš, co obželníky recnego kurza ve přijdúcem času predkmaju. Také to zgonioša plana smia s drugim. Zašatovali ščo penježeský aktuálny magazín a pri mikrofóne je za vás Anja Kochoj-Čvarcová.

0: Raz, dva, tři. Žižek Radio.
1: Žižek Radio.
0: Ahoj, váš Žižek Sebastian.
2: Kacorek Kito jo měl národný žín a jo dostal věle daru a jadens

0: z wodu mezo snejrednišče kape a druge rybe vojš.
1: Kacar Kito jo zev svoju narodinsku udu, a je bizo tak malsne, ako mygu kacarki bizo škrice. Tam jo tyknu užinca na kokulku, jo chršiu šnuru do ryki, a jo cakau, a cakau, a ještě raz cakau. Nic se nie jo stalo.
0: Snaž, v te ryce rono žedne ryby nesu. Snaž teke přede mnu z sebeje, abo su se skovali, abo nesu rono doma.
2: Ach, te mauki, nebuška tak nesčarpny.
0: Ach, to prosím ze mnu pejeda?
2: Som ptaškovi ptašack. A sejžim ho na vulše a přidledujom si už o celu chvilku.
0: Ale ve vůženiu nic nerozmejoš. Při tom, kadež měš věle čapnosti.
2: No, vím. Až dež při vůženiu měš čerpnost, přidledujom ga vůžarám velkým rad.
0: Kaž se taky mutr ptačas, pen mežoš mě zavěště teke groniš, kap sebě mega jadnučku rybku hůbeš.
2: No, probíru jan vítče ještě raz. Žinca rybky nekusajú.
0: Kusaška mi teka netrebajú, a nesmejú. Voješ, ty ja se dáš.
2: Ach, ty mauki, ty musíš ešte veľa vuknúš. Pierve, až búžoš dobrý vúžar.
1: Kacar Kito jo dierie viežil, až ma ptašku ve ptašack pravie, ale vetoga nie otrebal tak s gvosom kroniš. Tož jo zapakoval svoj ryt a jo šel tužne domoj. Nikotare dni pezdži, pak je to ovatne vodki opital.
0: Taka redna voda musel ga nekako rybu vapiš.
1: Zase jo kocor Kito sežel při rece a naraz jo uda se poščesva. Kocorkove packi su tie rovnošči chopili se česko taš.
0: Nento!
1: A švups, jo kocor Kito udu ušeknu. A na nje jo visal na popjacone rybjece štavik.
0: Na, lepe ak se ožem nic.
3: Jo, pšau je lepe ako se ožem nic, jo kacork Kito gronju, jo tam pomaga jano zvucuvaš, pšetci zase zvucuvaš, a v toštom zmysle žicem šepnem kacorkam, vam ljubiži si uspešne a jasove tuženje.

0: Zaživit stvar dešnje ten domicil recnego projekta Zoria jo petke vytvoril svoje vrota za všoch, ako sarsku kulturu a sarsku rece ľubujú. Obželníky korza Zoria sú piakli tykajnce a mazajnce za přijajšelou a gešči. Přepšosone sú byli ľužie z okoline, aby groma, že kafe pili a sarsky pejedali a sarsky spívali. Také malé recne gedanka sú przygotowali, a przy ugadaniu svojo jasle mieli. Maj to jo južo przed sledny ukrajinski miasec zalitosnych zoriako. We juniju sú južo recne przespytowania. Nie gledajúce na malsne minione cas majú trenarje, ako teke ukniki išči wiele cyniš we przyducych tyżeniach, a wiele predk.
1: Z nasz casa nie tak wiele, ale na każdy pat my mamy ten cas, a musím jeho užívat, aby věci uknuš serskou rěc a věci pejdaš v serské kultuře. A taky máme ještě ulety do mamino rěcných, a to je taká velika možnost tu rěc věd pšavých těch serbov slyšaš a uknuš, a to je za mě velký vážno.
2: Ja zu ist mein Projekt dali uviash a na tom jewash a jo watzi ist jo ten Zertifikat wie Juniu a sato musum tek ist psigetosh
3: ja zu na kuste part lepje is grammatiku bisch a penteke ja zu lepje schela soash ja ja so myslim to so zawsze mam te najważniejsze wiece za mnie.
4: Ja zum Uknus, Weizei, Rogojski Dialekt, Katare Sloe, Stare Luge, Höjedaju. Ja zum Rogowaka, nient ja Büdlim will Lauchhammer je, alle Rogo Büdli will Möje Utroba. Also teuer Virgin waschen das am Nu.
5: Mamme Schipret Jan Ulet, das Lepegor zunicht, haben Bujame Tekete Domoi Niki, wird Projekter Domois Makas, a Bujame Tekena Jan Skönsen Ulet, Doppelske, Drogowasch. Mamy si weste, kschute Programm sa nasche Sojaki, Sojatski.
0: Jo, a juže ninto přepšasu jo obželníky projekta šuk nech zajmovaných učobne na zakoncenský svýžen letosného kurza. Ten vedme sa 27. júnia celo ve znameniu sarských tradícií. Venik šie spívaš, zgromadne tepíš a sarský rozgraniaš sa. Jo, tož ten termín, ten 27. júni diali si potrkem na kúštopát južo ninto ve kalendáriu rezervírovať. Thank you.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Inicijativa za ščit menšinovih recu je petk zabirala zvezkovu radu. Amerikanski sležar k srpskim utrokovarjam v USA a Kanaže jonja bogi. A v Radušu su tenkonc tyženja startovali do turistiskeje sezonge. K tomu vece a dalšne novosti slyšiš on ninto v našich aktualnych povestčach. Při mikrofonie jo Diana Šecova. Dobre žen! Iniciativa za ščit menšinovih recu je petk zabirala zvezkovu radu. Bramborska kultusová ministerka Manja Šüle jo počma nuha vážnosť pšospe. Citát. Zapšimieša všetnego dňa z tých recu, deje se nadale liche uživaš mec a nesmiju se přes gospodárske zájme obkranicovaš. Až doninta európske postajenie k ščitu Mariku jano malo obkledujo regionálne a menšinové rece. Předevzeša a druge aktiere sú v zachadnosti vece razu opetali, zapšimieša ako miestne mienia abo recne obrote z menšinových recu, ako Mariku zapísaš daš a sú potom kšeli drugim ich uživanie zakazaš. Požedanie se ninto v úberkách zvieskovie rade dali obradujo. George R. Nielsen, amerikanski sležar k serskim udrokovarjam v USA a Kanaže, jo umrel južo 9. aprila z 3 a 60 letami v Texasu. Nielsen jo byl historika a jo se specializiroval na dajinskich a serskich udrokovarjo. Wenn jo spisao standardne knigwe In Search of a Hope, ako opisuju teke derbstvo dolnosarskich udrokovarjo. Wenn jo byl aktivne zwong texainskeje Wendish Heritage Society. Z małym svežinjom su tenkonc tyženja startovali do turistiskeje sezonge v ustavadlišču v Radušu. Sobotu su žiši ze žišonje Marjana Domaškojc ugotovali program po žilach teke v Sarske rece. V Sarske drastvje su přijeli s cunom a su potom pokazali bantovu reju a druge reje. Skromaženstvo vesnych cunarjo jo organizirovalo přepodaše vjazva. Wiele vesanarjo jo pomagalo svežin převjazč. Błoszańskie towarzystwo startuje drugą rundę za zapodaszę małych możliwskich projektów. W ramiku europejskiego spiechowania LIDA za błoszański region mogą zajmce aż do 8. junia projektowe idee zapodasz. Žiši a mode luže až do 18 let, kde je ve srežišču takého projekta stojaš, mocovanje jich médiové a sociálne kompetence, sportojské gýbanie abo spichovanie demokratického myslenia. Až do septembra přidúceho leta, kde je projekte se převjazč, honorárne a vecné koste spichujú se ze 100%. Zase obuza na železnické cerje mia z Hožobusom a Barlinjom. Pasažíre, ktoré tam ze šiegom RE2 duce sú, musí sa vod žincajšného viacora na obkranicovania nastajaš. Vod zegažasešich viacor upadnú nekotáre zvýsky RE2 mia z Königs Wusterhausen a Barlinjom. Drogujúce, kde je potom na buse abo S-bonu přestupíš, což pak viele dlhé trajo. Nímska železnica přose pasažíru se online vo aktuálnych jestnych plánach informírovaš.
0: Jadro.
1: Ninto vet pódňa se desčujo ve Vúžice. Meteorologi varnujú před nevedrami s mocnými huškami a kšupami. Ve bégu vet pódňa dé se vedro pak teke zase zmírovaš. Teke víče nesu jednotlivé nevedra s huškami uzamknione, žincam ja z 11 a 18 gradami, víče zimné pla 11 do 13 gradu. Noce nám te čo mrozaky pak žeden mroz neobražijú, na 6 do 3 gradu spadňo temperatúra.

0: В студию мамнинто жива двову краярку Дальносарские культурные академии говорише бузу Антоя Випке Шелерова Шульцайц. Добрый день, Випке.
1: Добрый день, Аня.
0: Цошо новый проект представиш, кутедеш побитуешо нинто в этой академии, а тоя студию «Я ду». Не перерас, для цого тоштен титул «Я ду».
1: Also den Titel stoi bisher das gilt jetzt ja ja du.
0: Dobretka, aber nas lit.
1: Jo, aber tak. Tak agiert dazu. Zum Semis lieber top passo jo napschau du perfekten Janitska. Me mame bisher das gilt jetzt taki ja du do studia. Ave nims gilt jetzt jo dominio in ako jo tö. Also ja du. Tibie trebame.
0: Tamme schon mal net uli zu wasch. Koga trebascha.
1: Jo. Na ja, som si myslíva, tam si nieco pegibujo, also mam zacuša, až ne, v serskym svieše tam, v filmovém svieše, abo performanceovém svieše, abo kak mögu to gronič teatrovém svieše, tam si napšadu nieco pegibujo, a za to my trebame nové lúže, abo modé lúže, ak sú ukupvané. Ako grajaka, ako graja, abo performaka, abo performa, a to som markovala, som si myslila, no jo, to som šukne nauknula a co godla nie dem to pendale daš, tak uviedu. A letok som si myslila, ja cú taký studio kreirovaš, a nie som kšieva groniš grajarský studio, ja som to kšieva meš veci vecenione nicka, snaž jo tam nechten pšipetla, ak sa zajmujo za pupkova graše, abo za pejedanie do mikrofona, abo grajarský tréning. Also ja zu šukne, ak ja som nauknula dalej daš. A to v serskej rece, to je mi viegen vážne. To stúni mi v serskej rece, a dla tog som s tým tek vabiva. Jo, to je mi vážne. Ja som vyživaš tam dajo projekte, čo treba mi lúže za synchronizáciu napšikvat, abo za performanceové projekte teke. Tam se nážiam, až bužo se teke nieco uvijaš, pšichože. A teke se nažijam až dajo v serskim filmje dali. Zato treba mi eben mode luže.
0: Teke serski film, dejo se dali uvija,
1: šo? Jo, to še nažijam.
0: Mašo tam južo v Kvobje nekaki konkretni cíl, also serski filme, to jo konkretni cíl, ale snaž teke išči druge vice, ak mogu pen přesto nastaš?
1: Also, pepšam, take konkretni cíle išči nie dajo, ja viem, až tam dajú jeden synchronizácijský projekt napríklad, že sú viele ľuží trebne a také teatrové projekty. Tie je všichol, že také všiš.
0: Sú to živárnie, až mogu sa uprobírovať, alebo sú to veci přednosky?
1: Ja som to nauknúva, ale ja nejoknem kroniš, tu musíš tak cúniš napríklad. Nie, tie ľuže, tie si už tam uprobírovať. A wenn ich die Decke, dann geht Training, krönisch, aber das ist das. Ja.
0: Kak mogu snaš lepe pejedaš, abo
1: zuščip? Genau, toga mienim. Kak mogu zuščip pejedaš, gozni pejedaš, kak pejedam gaš, pejedam do mikrofona, to je teke hynakša, abo kak pejedam gaš stoj plamnio kamera, abo tak. A teke kak mogu mejo ševo uživaš. Also kak mogu snaš s mojim ševom tek nieco ugroniš, abo kak begibovaš, abo kak zacuše mam, a kak mogu te teke drugim dužam pokazaš, abo s tými zacušami geraš, abo tak.
0: Žo mogu se zajmce přizjaviš, a ga startujo ten projekt?
1: Kto zajma, mežo mi mailku písaš, adresu jo Wiebke Dybk schulz@dompro-nl.de. Jo, a tam by mi šo mi šukne pen šašaš. A gaš, vížim, kak viele lúži se zajmujo, pen ja budu groma, že s tými lúžimi termín uceníš za predne smakanie.
0: Kak to nento ugleda s tými, ak snaž ešte sarske tak njamogu?
1: Veni mogu teke pšíš, a ja njok pen gronisch tu musisch serskur jetzt uknusch, alle teuer eben pen wisher das geht jetzt. Also tu deisch jusch sei misch, sa tu riez, a lust misch, tosch tu riez pen tek uge wasch.
0: A da jo ešte nieco, což vám vesebne na učobie láže?
1: Ezo, nekotare dorosčane sú mi už pšašali a ja som pen groniva. No jo, ezo pöpša vám jo rád, ale ja musím teke na te cas gledaš, ne? V prednem reži je to im myslené za mode lúže. V 12 až do 5 a 20 tak, tak je rameku ja by groniva.
0: V 12 až do 5 a 20
1: let. 20 let, jo.
0: Pen učobne žek? Pen žicime viele úspecha, a pen viasela a sme narske na prednú živarnícku a búžome zavište o tom dali rozpšaviaš. Studiu jo bola Vípke Šilerová Šulcec v Dolnosárskej kultúrnej akadémie. Žikujúce, až čo byli ho.

0: Gostce, dokelž ja vezo jara rade na jivištu steju, ja jara rade ľudži animeruju, z nimi se tež romadže zaspivam, ale při kompjuteru sedžeč, to ma je možte jenu hinešu kreativitu, also tam dobijen jenu hinešu kreativnu živku puščič. WhatsAppe, tak jetzt puštič dač. Što ještě nikde na jevišču celé tak nima, tam majen v osebe, gut, to ještě sam raje, je to nešto hinajše, tam můžen kus improvizovat po teze s ľudžimi, ale ja najhušči šo se s ľudžimi romadže raju ve nekakých skupinách. Tam sú pon veste vece, tam jen praje, ok, to jo nikde jen spiel, tu njo od prdku hač dozade, smo si mu ten denke tak nazvučovali, je nima tu nevestu kreativitu abo improvizatorisko, či ja mu pravim na jevišču, když jen při produkcii v opravdu má, když jen spildový například od nul nastač, tam jen v opravdu zno nuzované kreativné buč. A to je to, što se mi tejara ľubí.
1: A jak to potom podľa produkcie vypadá, što je prina kroče, když je nový track započínáš?
0: Prina kroče jo v opravdu si kus kvou a mač o tým, a to so pomeť najčastši šo nikak ve vožu stane, když ja pak dôža du a so dospania podam, abo ráno, když ja stanu. To sú také dve fáze, to ty so ve vedomosti zno přepotovo, to sú te dva najkreatívnejšie fáze, kýž človek také má, dokýž ste co čeho dele jedže, abo hakle započe, tak rec štartovač. A tam pon nastanú všelaké ideje. Also tam sú opravdu, že najac ideju sú so také v tým času, když ja dôžadu nastali. Tam je pon snáno sa jedna melodia nucpane, abo sú to, když je nekeke záradu a načiní nekeke titule za tie mena tých záradu, no, abo také vecky, no, když je opravdu, že praj, ajo, neke moja vôa nešto vúbuchová.
1: A jak ty potom krok po kroku při produkcii tak pravne dále dživáš, když máš ty pon tvoju prvnú ideju?
0: Genau, tam pon kus voto odvisete, hač je to moja svojská idea, abo hač je to jedna tamná idea, no ja ako producent napríklad popravom, bo ja praju vulky džil, tam nech spievo produkujú, also za tamných ľudí, ja pon poskam a hľadám, okej, okay, jo, je na nová účná idea, abo na nekaká nová spevaka, nová speva, kýž nič nešto poskyčí, abo kýž si sama komponuje, abo tak. Kajš ti šec. A pon ja so tam takrát kreatívne synu, abo kreatívne dodživa dám, a šemu stu kamože nekaj tún účnú ideju v opravdu, že dojeno celko na speva ši nešť. No, dokýž to je v opravdu, že to je nečeško dživo. Aj kus know-how za to ty trebeš, když dobijem vědět, kus ká instrumenty funguje, ká vůz funguje, ká jen aranžuje, ká jen nejlepší šorma, že stája. Když já svojské věce činu, pon to ty také šokus počasu běží. Já dom bože prajdu, že já bože nemám celé takové čas za svojské věce, dokud já byli za druhé věce činím, a za druhých ty činu. Ale snadno se to vypíšo, že zmíní.
2: Hej, to byš Simon Heduška, vůn sám hudbu produkuje a netko slyšíče, što je titul příhodné hudby.
3: Já poskám všelakou hudbu, hačnímsku, sársku, abo jenžersku, abo ty samou rusku. Já šo rade poskám, ale jen zvuky, že nám všet rade poská, je ty Mr. Brightside, ale jen sársku, všet mudrý vysce, od holásky. A to bude, že to jsou veselé odčiní.

0: Hudźba nie nastanie dźensa husto iżo jenoš w probuje rumnoši, ale tež w moderne studiach abo doma na laptopie. Z tym zabiera so Szymon Heduška, kotry sam hudźbu produkuje. Dodla chcemy nitko viace o twojim vašnju dživa a zromadnym dźile z druhimi rečeć. Kak je to pola vas, Szymano, vaše zromadne dživo w hudźbnych skupinach?
1: Hej, tam dobien kus rozdzielić mnie z tym, kaj se zna predet un rozdziel miał. Hač jen so nike přijotve na jen live ustup, abo hač so jen přijotve na jen hudźbnu produkciju. Na jen live ustup ma vezo kuže najprve so svojim instrumentom činč. Ha čikiš muža instrument rač, ha spivač, vezo pon do tebe kombinaciji. Když vojene hudźbnu produkciju, jo, pon to kus kina kupada, dokež tam so to skrýl také natvary, also tam netraja šieše cel rumadže na tym dživač. To môže im tému prajeť, ok, môžeme nieke dvajo, a nieke dvajo je dživemo na všelakých zvukách alebo na všelakých vieckách a pon, když náš základ ste, pon môže sa tak recite tamo instrumenty tým šidač. No, je nie tak recite na to, tak jara na to jazane, zo in vopročie všetce šice romáče sú. To je tak recite kustúne rožde mes live produku hanom. A pon samo na sebi v kuži band, a ja som musel to po šich druhých skupinu, ty tak jo. No, to je ma neke peč ľudí, kýž romáče húdža, a pon dobia sa tie šelaké vonkovne vecky rozdelič, no. Jendo by poč zamujte za techniku napríklad, abo jendo by sa o organizáciu starač, ten tamun, co celé lapidárne so stará o zastarane. To ve všich skupinách, to sú rozdeli, tak ako stojí neprejdo to.
2: Hasi te pon skere také nichto, kýž když ty produkuješ dvo na mokých detailách dživa, abo rozhodíš ty tu ešte pon skere spontáne, abo sa na tohle oboje tiež?
1: Vile so opravdu spontáne stane. Ha, tam dobiem ty prečtojen taký zajímav fenomén. To ja ty šetce zase mám ve rozmove s Janom Brizanom Hidušku, koho šo pon tešte mače, kaj sa ja slušal. Môj často husto romač dživa môj, ha, tam ve rozmove so ty husto prajvo, so husto de zmylky ke dobrym stanu. Ja mal celé jednoho tak prajem. Also, diže še nieke napríklad při klavíre sejdi, než to produkuje jenu ideju narave se svojim laptopom alebo na svojim kompjútoru a se svojim mokým MIDI keyboardom a pon jen zmylk raje. Tu zmylk pa sa jenom tak jara ľubí, so jen tu nedom da tie produkcie šesadži. To sú napríklad také mauke detaile, diže jen pon opravdu praje, ok, to jo. Spontane, ale so jara dere hodži, a tam dobiem pon tie spontane agerača prajč, ok, mu to nieke zminimo, abo přimierimo.
0: A ja při tej hudźbnej produkcii v skupine mačovo tam pon te nauky kruče rozdelené, abo kato jo, vykúže, što nebi činč, abo kato jo.
1: Hej, tam ja nieke napríklad jemo ladam na našu skupinu popsorben, tam je to celé jasne rozdelené. To pa je so ty tak vúdavo, no, tam máme jedno, když so stará o tým, co všetko dňa imenzne vážne za jednu skupinu, o tým, co social media tak rec, no, v opravdu, tie obraze, videa, pravidelne niečo postovať, to je ozno jen jara vúlky džil. Po nien druhý so stará o také produkcie, mo tie nieke bole zase na svojských spivách dživemo, a tie nieke na srbských spivách dživemo, to také mi ako mokí hint, a tam máme tak rec jedno, když pojím opravdu, že se ty o té produkcie stará. Tu má malký studio, zvuky džil od našich ľudí, od režda na chvodli. A pojím ty tam namiestne do dom šo narave. To ve tým páče, nikdy nesom ja, dokáž ja sa ve tej skupine bolo o tú organizáciu a ústupa a tak nešto starám. A bolo tým management, tak rec mám. A aj v druhých skupinách sa to zase inak rozdeli, a to sú šo také nadavky, když sa pojím rozdela.
2: Hej, to byše Szymon Heduška, producent a hudźbnik. Daleže po příšnej hudźbe a tutu nie se pšal.
3: Ja som Szymon Richter. Hej, also ja som všetce od dětšatstva, môj najľubší spôr, starský od Lose Hulco, naša policia. A tu bude asi rade zase mu pšal v zadbuli.

0: Ała!
1: Lara, tam po policję jedzie.
2: Teta su nimo jeli.
1: Asu.
3: Tobie się eski sniełka ze spiłą policja. Asman, ja se tobie spił lubię.
4: Ja se musel, bo ja tam nie prajo, bo ja všim možným ľuďom na noj stúpil a na noj storčil. Nie, miesto viezol to jara ľubí. Ja som tiež s ľuzými hulcami a esky snehoku. Wodrost a te spivy sú tak rec. Ja teke džičace must have, ja mu prajem.
5: To praj sem an Heduška, kotrž produkuje hudži za šelakore skupine a kýše deň sa náš host. Netko chceme sa ešte trošku s tvojim vidom na hudžbu a skutkonosť tvojich songov zabierať. Gdy vyšte potom, kdy je jen song v oprode hotové?
4: Snáno to bym tam ty prajč, že jen song alebo jen spiv neožiní hotov, dokud když se ja nekaj spiv naposkám, když som ja před boje nekaj pečetami činil, pon bo jen džensnýši čin zase šo celý hinak činil. Ale ve tým voko miku, kajš to si, tam dobi pon týmu konc poč, a to je kus, všetce kus tu nerámik mes, když so nekaj in spiv produkuje napríklad za rozvoz alebo za zaožbu, alebo každý šec pon ma in vieste času rámiky, tam si in pon in termín učiní a prajač do toho časa hajboh mu nekaj celý in produkt mič, pon ma in vieso nepromotum času rámik, když in svojské vice činí celé ze svojské možné alebo svojské ale elána tak rec pon je nima nepromotum času rámik a tam jo pon tý kustum problém pomeň zo sa jakus zabuduje tým, dokáž ja pon zas došto druhých vec učiním, ha pon na to zabudu. Ha jen spiel hoto, jo, dyš jen najpromol nima ničo jac, štož boje na tým činiu. A to môže drude dootrač, a to môže drude tý jara spiešne buč. Azo ja som týzno spiel mil, dyš smo prajli im zum nekej dvojce šepiskali, a tým genau tak stejkaj šun jo, a tým jo hoto.
6: A ja myslím, že potom při produkovaniu, když to také skupiny produkuje, čekáš například za popsorben, skrý na to, što so druhým ľubí, alebo što sú vaše osobinské interese.
4: A to je jen jara český trend, dokud šestým co social media, když jen jara veľa kontenta také zvotvonka dostane, ty šestým co globalizáciu, že jen veľa bolé súbu dostane, što so na svete stane, jo to vieso Češko so nic vobľivovať štač. Môj so spotamo, šetce tak krec to tak činčka išen sam to ce, ale ja to pomete išen sputnu, že to jara Češko so nic vobľivovať štač, že išen ma šetce ve pozadku na hej, gut, ja kusk vim, što so ľuďom ľubí a ja to cem tis na no kusk do to smira, no ja to cem, že so to inkvi rozširí. Tam ja so sam šetce kus ve teke meze namakam, že išen prajem. Vosta je to einfach tak, až so to tibi ľubí, šo je nešto ľuďo praja, nikotrim so to šetce ľubí, nikotrim so to snano žini nenže ľubíč, to je, also, te svode du tam celé jedno repšera, rôzno, ale jen ma vieso, te spiel, když jen celé jedno repraj, to bude nikaj einfach, tým šišené party spiel, hotovo.
5: Ja tam potom jen mysno připrodukovanú, blak připrodukovanú, ktorý sa tibi vo sebe ľubí, když ty sa súčas veselíš na tým.
4: Hej, šun, bo ja prajú, že je to tým vokom mík, když jen započne. Když jen opravdu, že sedí, ja to sedí pon při klavíra, alebo při keyboardu, tak rec při mojom kompjútoru, a pon dom si opravdu, že od nul ništo umoslíč. Ja mám pon předem nú snáno jenú ideju ležo, alebo nekejku textu linku, alebo také nešto a dom si nekej na to nešto vumuslič, alebo cú si na to nešto vumuslič. Keď prajem, keď sa prede prajú drude, to celé jedno re tak nešto nucpane a drude doviem pa tie uprode sejde časi svoju kreativitu kus vúžadač. A to je poprom taký reálny vôkom mik, když to pon uprode nešto uskočí a jen prajem, to som nekej tie uprode ľubí. Ze toho pon ešte coho činč, to je vizor pon, to sú pon vizor, coho tam mám malké detaile, ale tu neprinný vokom mix, ja musú to je taký uosobite.
6: Što a pšinžel pi takým novým spiel, kýž pon nastane, ja opoďže ako prinný, ten text, alebo ta hudžba, što to by ako prinná také? To myslíš pšinžel?
4: Ja nesem žan texta, ja som opoďže komponist, ha producent, ha du do toho hučno smera. Ja so z textami tak jara ne zabieram, mi to ty texty pisać tak jara ne leži. Respektivne, ja ty jara dootrem, bo poče za nekaj textu ideje. Dootla jo zame šec ta hučba, bo poče ta primarna. Also ja mam te cele vile ideju, hučbnih ideju na mojim kompjuteru skladovane, když jenuž na to čakaja, so bohu, tam so texty přidali. Ja v osobin se takrec v oproče trem tun text ha. Sem te jara vesu, když ja takrec mam jen text předem nu ležo, na kotrž môže ja so takrec emocionálne nuc dač, a na kotrž môže ja so tež emocionálne pon komponovač, než to přiklavire. Tuž snano ten mauke vábenie, šice, když rade textuja, môže smieť ja so rade polame přizvíč, ja. Schätze gerade Texte, serbske Texte, Pschusam.
5: No, Franz, da hört er nicht, da brauche ich satte Barbo.
6: Nein, da muss ich auch nicht gleich zappotschen, das ist nicht der Schemmusitsch.
5: Sattkula, Pschischen Liter, no Spö. Da bist du Simon Heduschka, Produzent auch Hujibnik, wo den Namen muss, weil ich nachdenke, Pschi Produko, an ihr Poeta, Simon hier, Wutrom, ne Jack, Debi. So se te tubo, ale ke konci smiš pak se tešte jišče jen spiv pšeč, kotrež mu potom nedom v zadkoli piskamo.
4: Hej, jara renje, jara vutrobne džak, so sem ja smiv tu s hoščom boč, što jo jara ulke veselo činilo. Ja, hej, postruju šitkih, kiš me nekak znaja ve Vužice, ve Serbach. Ha, ten spiv, kiš bo ja se pšal, jo je pod titulom, nosi titul Zdvoljivl, ha je od... Ja, spiewe, interpretuje ten spiew Gerd Werner, to jest spiew z leta 1971, a to ma tą przyczynę, że ja jara rady mam tę starszą hudźbu, starszą serbską hudźbu, starszą szlagru hudźbu z 60-tych, 70-tych, 80-tych lat, kiedy się w Serbach tak stworzyła, czyniła, dokąd ma ta jara zajmowy, a luszny charm.

0: Franco, tak spěšně je so prémia hodina našeho Jency Show usłania tejšího minowa. To pak nereka za so odnětka tu vosudzimoje.
1: V druhé hodině zaberáme se so s najaktuálnějšími novostkami ze sebou. Jsme se menujíce měs druhým s vokničanskými volejbulistami rozmluvili, kteří jsou zajšel týden Zachsku na zvězkovém finálu zastupovali.
0: Mimo toho vůhodnočíme mě metane v Pančicách kukuje, na kterém je se modžina jenož tak kopiva.
1: Dále máme za vás novostky z mezinárodného sportového světa a zaberáme se se sportovým velškom konstantinu tu podle nás ve Vůžice.
0: O tom všem slyšíte nedom jace, tež v druhé hodině Jepak Vězo tež dále z hudbu našich připosluchorů. Naša hlží má za vás netko malý předlad, na kotre titule můžete se veselit.
2: Hej, prvně hodina je hýžo zase nimo, ale žán stres. Srbská modina je si tež za druhou půjcu vůsovania dost špengarů vůpytala, kotrež nás v příchodní hodině převodžuje. Tak jsme čo se městrujím na rejovač vonka v dešťiku od skupiny Holas Vyvěsovič.

0: Zajšły tydzień są w Berlinie młodostni na związkowym finalu młodzina trenuje za Olympiu, a Paraolympiu wybiedziwali.
1: Dohromady niekak 2800 szulorów a szulorków jest to tam w sportowych drużynach, kajś na przykład w badmintonie, basketbolu, blidotenesu, kajś też we volejbolu wybiedziwali.
0: Do toho bych so šulske mužstva v jich zviazkovém kraju přesadžili a zastupovali tutum potom na veľkým finálu v Berlíne.
1: A runje tu češ mierchu tie šulere v Okličanské vyššie šule Michal Hornik, kýs zastupovali Zaksku ve volejbolu. Zromadne z ich učerom za šport Křešťanom Bemaku a Štěpanom Venku podachu so šulere 10-letníka zajšu pondželu do Berlína.
0: Tam su potom od pondžele so z tamnými šulemi mierili a kajš vúčer Křešťan Bemak to vopročí poprože všetko dali.
2: My sme so mali malké zmyky na spočiatku tých prvných hrách, takže sme napiatie boli a to po každom mústva tak jo, no. Čiže na také úky tu nejedeš, ale na koncu ja mu prajem, že sme tak daleko šišli. Každý jednotlivc, na každý jednotlivca sme horde a môj kolega zaujíšte tiež. A te starší všetci, celá šula, samo základná šula, je sa ju livestream volorovo. A tiež te základná šula, te najmenší, te sú jara horde na našich džesátku, tak prajem, ja sú tým musú. So ne budu potom tiež autogramy dať, to sa môže celé dere predstaviť.
1: Haja, hat zu Wokličanze Schulere potom Wokrodze Autogramme wie Schuli da liebt, da sonnitsche Nidom Popschicher nimm Spöwe.
3: Jetzt war das sehr rauerritz, aber mein Neidupschi Spö, ja auch hier war schon gar nicht schicko. Du gehst, mich so zu leiden, aber du Pep von Nacken zu, zu leiden, Lubi. Haja, bus von Wokrodze, aber weißt du lieber, dass du immer bei Satkuli bist. Du gehst erst zu der nächsten Nige Wokrodze, da kommst du zu Schauer.

0: Kaj smo i vam runje hižo povedavio, su so zajšu tydzen v Berline nekak 2800 modostnych na zjazkom finalu Modžina trenuje za Olympiu a Paralympiu v ubeđuali.
1: Mies drugim su so tam v Berline te šulorio Voklečanskeje vyššie šule Michał Hornik v obdzielili. Nažalnime oni dženca večer kvile so z nami tu live rozmoveč, tokož debia šulora tučasne za ich zakončace prúvania vuknič.
0: Sedom rajorio jesi tam dojevo, do toho su šak ve Vokrezu regionalne a zakski finale dobili. A so tak kvalifikovali, a potom stež tam před mústvami, kiž celé nemskeje přijedu.
2: Na gužu pat, ja som na piaté bol, prelejnery. Na polu pan, byše to poprovom celé mňorné. Bude apravo nekemo, tu so tým byše celé mňorné. A kde sú te tamo, kola einšlag nadbyvali, to jen šun kus eingeschüchtert bol, bude apravo.
3: My sme len na gužu pat na piaté boli, také džen dota tak. Ale kde sme pan tam na rajnišu sali, jo to poprovom švopome. Nunká to potých tamo bude. Was bitte wenn a gute Part gegen der Gnesille Musfara ich jo Bayersku
1: Dobe najčaši přečunik, ale na koncu su tam tešte su 0-2 po Sačbach podliželi, svoj najlepší vukon pokazali a duo sobudiaželi. Nichos su na koncu druhé miestno obsadžili.
0: K vistom rám su samo svojských fenomili, když su extra do Berlina přijeli.
2: Ja som so jara, šo sme mač veselil, a šo sa tamo, so su te poprom tu boli, su nás podporovali. Jana Sotra od našich Soborajorov je zogo šilt pasliva, kaj monsterblok, abo tak nešto, a potom si to hore džaržili, když smo im blokovali.
1: To bištaj Simon Voče a Markus Ritschel kotraj staj so z dalšimi zajšvetiđe na zvjazkovom finalu v Berlinje v Ubeđovavoj. Pišen je spil, za vas jesi Simon Voče sam vupetal.
4: Ja sam vjetan spil, kravat noa doba.

0: To by še skupina Janka Hanka ze svoje stučku Lubka Lilia, kýž je si šťovaca osoba pšova.
1: Also, ja som Florian Zelnák, ja šinžem z Pančicach. A musíme runy po mieje metano. A za zadkulu, ja se pšejem Lubku Liliu, takže to je za mňa einfach tu najrenčný serbský spiel.
0: Hej, hižo v prvni odžine sme vám šaradžili zobe v kukuje koncidžina Vulka Feta. Mienujce, mie metanie.
2: Tam je rava skupina Študa Hevák, potajky myšenca šalakých serbských hudžbníkov, ale tam byše v obchodze nimale celá serbská modžina.
0: A s dobom je tam telko porovokov mie rejovalo, kajž nidže druže. Lica 8. posta porov.
2: Rejovanie je to jedne, ale to šo organizovač, a všich modlost sich narečeč, so tež na probu pšindu, to debi smerč komplikované byč.
0: Ničo, v kuku je to funguje, kaj špraj Veronika Schneidrec.
3: Myslím to bohužak jara veli digitálne žno beži, hevák smo všetce cedlo do postových kaštiko čistili a so voprašeli, modo informovali vo probách a myslím pate ľudži ty voca možno vidžo a so praše a šindu. Ja bo rekva to skere jac šindu, hať si jem očakva od lita klitu do jac vodvia.
2: A nedom slyšíte, jak je tam konstitučenia bylo?
0: Miestom dostanete nešto na uši, přichodné spievčke si Beno Čemel vúpytal.
4: Môj najľúbší spiev je Petunia od Mončimecliša, dokýž je to jara staré, a to nieká sa horeši, šo přes tý dživad vo skázaný prslak, kde sa s mojimi přičilami si obľadol. A to je to nieká môj najľúbší spiev. Memory.